zvony. Favbet Dimenzia počine. Svietla grada postajú reflektory dvoch teréna. Potezi kroz gužvu. Tvoja stratégia u nápadu. Do druhý sliede rutinu. Ty krojš igru. Favbet. Tvoja dimenzia igre.